0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Další věci se pro vás chystají, budeme si užívat největší hudební výběr. Na Krokodýlu je s vámi Jarek a my se teď podíváme mezi naše nejmenší posluchače. Proč spíme? Ptali jsme se děti ve školce.
1: Protože kdyby oni nespali, tak by neměli žádnou energii a druhý den by nemohli chodit do školy, protože by se jim nechtělo stávat.
2: Třeba kdyby někdo celou noc nespal, tak nebude mít žádnou sílu a neunesou ani nohy, to je jasný.
3: Třeba když nebudeme spát, tak můžeme být unavení a ráno třeba budeme spát zrovna, když máme jít do školy nebo do školky.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Ve vysílání Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. No a mnozí z vás řešíte samozřejmě problém, pokud nenabíjíte, s drahým benzínem a naftou. No a Krokodýl má opět pro vás hektolitry benzínu a nafty. Ano, opět budeme soutěžit, rozdávat a možná právě vy dotankujete do své nádrže úplně gratis. Laďte Krokodýla, vyplatí se to. Benzín nebo naftu gratis rozdává Krokodýl. Kde vám teď Jarek Hemala přeje krásný poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré být spolu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Sucho se podepsalo na většině úrody tady u nás na jihu Moravy a třeba i na višních. Ano, právě i na to koukneme u nás na krokodýlu. Višní letos v Žabčicích sklidili výrazně méně než loni. Sucho během dozrávání připravilo pěstitele o část úrody a plody byly až o polovinu menší. Přesto podle nich višně výrazně nezdraží, protože zájem o ně v posledních letech klesá. A tak doufám, že třeba nějaká dobrá višňovice bude. Vám budeme hrát další hity, ať už pijete cokoliv, tady na Krokodýlu.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírá.

0: do.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00. No.

Krokodýl. I didn't hear you.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. To se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den.
1: Rádio Krokodýl.

Podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Kapacita orchestr a ředitel autobusu. Na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v neděli 6. září. Krásné nedělní ráno ze studia Krokodýla přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: Co je nového?
1: Státní muzea a galerie dnes otevřou zdarma. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula nabízí Mahenovo divadlo na malé scéně od 15 hodin. Představení čtveroročních dob nabízí divadlo Dip v klubu Leitnerova ve 14.30 a v 16.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity s Krokodýlem po 7. hodině bude Britney Spears. Také Loreen. A nabídneme i Miraj. Sedm pro vás máme také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno a večer očekáváme skoro jasno nebo jasno, během dne pak bude většinou polojasno a dnešní odpolední teploty 21 až 24 stupňů na severu Jižní Moravy kolem 20.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Frekventovaná silnice 23 na Brněnsku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Potrvá 3 měsíce. Úsek v Rosicích budou opravovat za úplné uzavírky a sice od 14. září do 8. října. V plánu je také rekonstrukce úseku mezi Zakřany a zastávkou u Brna. Ta potrvá od 28. září do 14. listopadu. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Uvedl to včera německý kancléř Friedrich Merz, který dále sdělil, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně a varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala. Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3-0. Všechny branky vstřelili už v první půli. Západočeši bodovali 5. kolo po sobě a v neúplné tabulce jsou 8. Artis vyhrál jediné ze 7 kol a je 13.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zdravíme motoristy, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete a dobré zprávy. Sledujeme společně s vámi situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy a žádné vážnější komplikace, nehody ani kolony aktuálně hlášeny nemáme. Tak ať to tak vydrží co nejdéle, přejeme šťastnou cestu a kdybyste přece jen něco potkali, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 7. hodině, neděle 6. září a roku 1959, právě 6. září, byl na brněnském výstavišti zahájen první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. Tak takovou tradici má. Co dalšího zajímavého se odehrálo, kdo má svátek, kdo narozeniny, si řekneme v kalendáriu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po 7 hodině, neděle 6. září, den, kdy svůj svátek slaví všichni Boleslavové. Je to jméno slovanského původu a jde spíše o polskou variantu jména Václav. Tak milí Boleslavové, všechno nejlepší k vašim jmeninám přejeme a gratulovat budeme i k narozeninám. Ty dnes slaví Richard Müller, zpěvák, který dnes má 65. narozeniny. Moderátorka Barbora Kroužková slaví 53. narozeniny. Zpěvačka Macy Gray, kterou také znáte z vysílání Krokodýla, slaví 59. narozeniny a slaví také herečka Zora Jandová, 68. narozeniny a herec Adeber Bohdan Tůma. 59. narozeniny má Bohdan. No a můžeme připomenout i to, že 6. září roku 1946 se narodila zpěvačka Hana Sagorová. Ta bohužel v roce 2022 zemřela a odešla. Už tu není. Každopádně, pokud vy máte dnes nějaký důvod k oslavě, ať už jste Boleslavové, nebo máte narozeniny, nebo nějaké výročí, tak z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Kdo poslouchá, ten vyhrává, to je stará dobrá známá pravda. Rádio Krokodýl vám neustále něco naděluje a neustále vám dělá radost. Stačí, když posloucháte pozorně, a tentokrát jsme opět uvolnili další zásoby paliva pro Brno a Jižní Moravu. A jakmile slyšíte výherní hit, tak voláte do Krokodýla a pak vyhráváte. Takhle nějak to vypadá, je to jednoduché.
2: Ahoj, jmenuji se Tomáš Procházka, vyhrál jsem benzín zadarmo od Rádia Krokodýl. Moc děkuji. Poslouchám momentálně na dálnici D2 směr na Brnovo od Hodonína.
1: Ať už posloucháte kdekoliv, vyhrávat můžete skutečně jednoduchým způsobem. Tím výherním hitem pro zítřejší den je tahle písnička. OMI Cheerleader, ten, když uslyšíte zítra ve vysílání Krokodýla, tak si zavolejte a vyhrávejte benzín zadarmo.
0: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená do běla.
5: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
6: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Jana Přírostka a chtěla bych pomoct své kamarádce Alici. Moje kamarádka je svobodná maminka a žije sama s postiženým chlapcem, který je postižený psychicky, fyzicky, už od miminka. Teď je mu právě 17 let, kamarádka je na jeho opatrování sama, žije jen ze sociálních dávek, takže nemá finanční prostředky na opravu domku ani na pořízení novějšího vybavení. Oba rodiče jí zemřeli ještě předtím, než byla těhotná. Kamarádka ze všeho nejvíc potřebuje nový bojler na ohřev vody. Touto cestou bych vás moc prosila o pomoc pro moji kamarádku.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zajistil nový bojler včetně montáže.
1: Radio Krokodýl mé kamarádce pomohlo. Je moc šťastná a já za to hrozně moc děkuju. Bojler už má nainstalovaný. Děkuju moc, Krokodýle, že pomáháš všem.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: S krokodýlem se vydáme k jihomoravským hasičům. Zachraňují nejen lidské životy, ale i ty zvířecí. Podrobnosti pro nás má jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
1: V náplni naší práce je kromě záchrany osob běžně i záchrana zvířat. A tak tomu je i tento týden. Ve čtvrtek večer jsme nedaleko pohořeli, pomáhali pomocí výškové techniky sundat dva uprchlé papoušky Ara, kteří se uvelebili na stromě asi v 25-metrové výšce. Bezpečně jsme je předali majitelce. V pondělí jsme opět upohořeli, z bahna a vody vyprošťovali zapadnutého osla. Ve stejný den pomohli hasiči ve veverské bytýšce mláděti vidry, které uvízlo v kanálové spustí. Po vyproštění ji předali do záchranné stanice. V Kunštátu zasahovala jednotka úhada, který se zatoulal do obývacího pokoje. Hasiči ho odchytili a vypustili do přírody. Nakonec zmíním případ z noci na středu, kdy jsme zasahovali u požáru rodinného domu na Břeclavsku. Při požáru, který způsobil milionové škody, bylo nutné zachránit také několik zvířat. Hasiči z domu vynesli větší množství koček a zachráněn byl také jeden pes.
0: Spousta zachráněných zvířecích životů. Jihomoravští hasiči a velké poděkování. Informace pro nás měl Jaroslav Mikoška.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Natasha Bedingfield na Krokodýlu ve víkendové snídani před 8 hodinou raní, na kterou Míša připravila další aktuální zprávy.
1: Já vám přeji hezké ráno. Jak úpravy svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám? O tom už za chvíli ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Šocí. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po 8. hodině Luis Fonsi a Demi Lovato. Ed Sheeran a Justin Bieber. Také Kapitán Demo a Zlatíčka. 8 na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna téměř 14 stupňů, zatímco třeba v Tvarožné tam je necelých 10 stupňů, tak to je zhruba rozpětí aktuálních teplot na jihu Moravy. Dnes očekávejte odpoledne 21 až 24 stupňů, na severu může být kolem 20. Večer, ráno a večer skoro jasno nebo jasno, během dne pak bude většinou polojasno. Tak to je předpověď pro dnešní den, teď už slíbené zprávy.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ve čtvrtek ráno proto začali s podběráky řeku procházet a na 30 různých místech ryby odlovili. Určí jejich druh a spočítají je. Svratka podél náplavky po úpravě lépe stimuluje přirozený tok. Je tedy šance, že se tam začnou přirozeně rozmnožovat původní druhy ryb, například parma obecná nebo jelec tloušť. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu lze od června 2021 žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na hřbitově ve městě Nyíregyesújfalu na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí. Fotbalisté pražské Slávie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezóně a klesl na 4. příčku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, omezení na D1 mezi 166. až 169. kilometrem směrem na Brno. Na krajnici by tam mělo probíhat sečení trávy. Práce údržby na D1 mezi 184. až 182. kilometrem směrem na Prahu. Jeďte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Vítáme po 8. hodině a Krokodýl cestovatel vám zanedlouho přinese tip na výlet nebo procházku. Vydáme se do jednoho brněnského lesoparku. Podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Really?
3: Oh boy.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: Pojď sem.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Kapitán Demo a Zlatíčka a teď naše Zlatíčka Krokodýlí, nejmilejší, nejmenší posluchači a tentokrát se za nimi vydáme do školky v Žabinách a budeme zjišťovat něco, o čem snad mají větší přehled, možná tedy než jejich prarodiče. Ptáme se, na co máme počítače?
3: Aby mohli lidi pracovat na něčem a koukat se na fotky, jinak by se nic nenaučili ani by nevydělávali penízky, kdyby nebyly počítače.
4: Že by se mohli dívat na filmy lidi.
3: Já myslím, že počítače jsou na hry.
2: Tak je to pravda, všechny správné odpovědi na práci, na fotky, na hry, tak k tomu všemu slouží počítače.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Krokodýl cestovatel. Krokodýl cestovatel je tu s tipem na procházku. Pokud nevíte, co si užít během nedělního odpoledne a chtěli byste někam ven do přírody, tak můžete vyrazit na Lesopark Kamenný vrch. Je to přírodní rezervace v Brně a je to výborný tip na výlet. Leží v brněnském Novém Lískovci. Nazývá se Lesopark a vznikl před první světovou válkou jako součást špičkového sanatoria. Jeho součástí byly i další objekty. Je tam také 4metrová rozhledna, no a na tomhle místě mnozí určitě víte, že každoročně na jaře vykvétají tisíce květů koník kleců velkokvětých. Takže se krásně celá rezervace zafialoví. To je Lesopark Kamenný vrch.
1: Radio Krokodýl. Je dobré mít někoho,

0: 7 minut před 8:30 ve víkendové snídani Krokodýla, také Venga Boys, další hity už za chvíli, ale ještě předtím si připomeneme, komu Rádio Krokodýl pomáhá. Napište nám, pokud o někom víte, na pomoc@krokodil.cz. Rádi pomáháme.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Romana a chtěla bych pomoci svému příteli, kterému před 38 lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Po celou tu dobu má přítel potíže s chůzí, ale s tímto handicapem se naučil žít. Bohužel v posledních 2 letech se jeho chůze zhoršila a je pro něj čím dál více namáhavější. Pomohl by mu přístroj tzv. Wallcate, který měl přítel možnost vyzkoušet během posledních 2 rehabilitačních pobytů. A tento přístroj pomáhá zvedat špičku nohy a usnadňuje tak chůzi. A proto bych si moc přála, aby přítel měl přístroj denně k dispozici. Mohl by tak chodit třeba i na další vycházky. Z finančních důvodů si jej však nemůže sám pořídit. Vím, že Rádio Krokodýl pomáhá, a tak jsem o pomoc požádala.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Milanovi na rok přístroj zajistil.
2: Když jsem to Milanovi oznámila, byl překvapený, dojatý a zároveň měl obrovskou radost. Oba velice děkujeme Rádiu Krokodýl a vážíme si jeho pomoci.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, co se děje v Brně a víme, že Brno je zase o něco krásnější a kousek od nás se to proměnilo. Oblíbené dětské hřiště v parku na obilním trhu po prázdninové rekonstrukci otevřelo. Kompletní revitalizace přinesla širší plochu, nové herní prvky i mlžítka pro horké dny. No a my jsme samozřejmě byli u toho. I já jsem se tam byl podívat. A co jste na to říkali vy, naši posluchači?
2: Takový hezký, moderní, no.
3: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
4: Mně se líbí skluzavka.
5: Mně se líbí taky skluzavka.
6: Mně se líbí všechno.
7: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
8: Víš ten vodotrus?
9: Asi nejvíc skluzavka.
10: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a
11: Mně se líbí tobogán.
1: Tobogán, ten bude skluzavka, domečky, stříká tam voda, tedy vodotrysk, zkrátka parádní dětské hřiště na obilním trhu. Nebyla to jen kosmetická rekonstrukce, je tam rozšířená plocha, nové povrchy, obnovený mobiliář, no a pro horké letní dny jsou k dispozici pítka a vodní mlžítka. Ovšem největší radost dětem dělají nové herní prvky, ať už domečky, a nebo třeba tobogán, tak si to tam, milé děti, užijte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
12: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
13: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
14: Rokle, Rokle, Rokle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
15: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
14: A až se setmí,
15: letní kino přímo v amfiteátru.
14: Rokle, Rokle, Rokle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
16: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
17: Vaše město Brno.
12: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Matice Šrub. Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Story. Loka.

0: Simply Red na rádiu Krokodýl před 9:00. Máme neděli 6. září a v 9 se od Míši dozvíme, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Kamery počítající cestující městské hromadné dopravy. Více už ve zprávách.
0: A připraveny pro vás máme také pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku Kubula a Kuba Kubikula nabízí Mahenovo divadlo na malé scéně od 15 hodin. Představení čtveroročních dob nabízí divadlo DIV v klubu Leitnerova ve 14.30 a v 16.30.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A jako každý den i dnes po 9:00 ty největší hity z 90. let. Los del Rio. Mezi nejdevadesátkami nesmí chybět ani Michael Jackson. A i české hity pro vás máme připraveny, třeba Činasky. Devátá tu bude za okamžik. Chystáme také předpověď počasí a podíváme se, jak to vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
5: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Podle meteorologů nás dnes čeká slunečný den s chladnějším ránem. Jasná obloha, kterou v průběhu dne vystřídá polojasná obloha, aby pak k večeru se opět vyjasnilo. Dnešní odpolední teploty 21 až 24 stupňů, na severu může být kolem 20.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Kamerová technologie v celkem 734 vozidlech MHD eviduje nástupy a výstupy cestujících s přesností na téměř 100%. Systém může dopravnímu podniku města Brna pomoci flexibilněji plánovat spoje. Začala hlavní sezona sklizně hroznů. Podle odhadu svazu vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Kvalita hroznů je ale zatím dobrá. Kvůli teplému počasí dozrává víc odrůd současně. Vinaři je tak musí sklízet rychleji. Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na dnešek zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami. Tenistka Marie Bousková byla i přes porážku ve třetím kole US Open s Polkou Igou Świątekovou hrdá, že svedla s bývalou světovou jedničkou vyrovnaný souboj. Po prohře 6-7, 6-7 litovala některých situací. Navzdory čtvrté vzájemné porážce ale cítila, že se hrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou nejvyrovnanější zápas.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu. Vážnější komplikace hlášení nemáme, ale omezení můžete potkat na D1, 166. až 169. kilometr směrem na Brno. Probíhá tam sečení trávy a mezi 184. až 182. směrem na Prahu, tak tam probíhají práce údržby. Šťastnou cestu!
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme po 9. hodině, na Krokodýlu pro vás chystáme další slovíčka z brněnského Hanteců. Už za chvíli je uslyšíte.
1: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.
3: 90ky v 9. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Každý den slovíčka z brněnského Hantecu. Náš specialista Honza Žanek Hlaváček je nepřeberná studnice a pořád něco chystá a rozšiřuje naše obzory. Žanku, tak co to bude tentokrát?
2: Zdar jak svíňa z kroksník. Víte, co to znamená sjíždět někoho angorákama?
1: Sjíždět někoho angorákama? Co na to říkáte v ulicích Brna?
3: Zmlátit někoho pěstma.
4: Dávat někomu facku.
5: Sjet někoho autem.
6: Mlátit někoho rukama.
7: Mít s někým pohlavní styk.
8: Sledovat někoho.
1: Tak jedna správná odpověď zazněla. Tak schválně, která to byla? Žanek nám to vysvětlí.
2: Sjíždět někoho angorákama znamená pozorně si ho prohlížet. Nikoho si důkladně neprohlížete, protože to není slušný a mějte betelný den.
1: Tak už je to jasné, sjíždět někoho angorákama znamená někoho si prohlížet. Těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
9: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
10: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! 99. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let. Z 90. let.
2: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
4: Slyšíte dobře, opět můžete vyhrávat benzín zadarmo, vaše oblíbená soutěž je zpátky, je to velmi jednoduché, stačí, když vychytáte výherní song a pak když zavoláte a dovoláte se jako první, tak je benzín váš, komu se to podařilo?
5: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách a vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču a moc děkujem.
4: Tak třeba i na dovolenou můžete využít benzín zadarmo. Ireně, gratulujeme do Popůvek, no a zítra budeme gratulovat třeba vám. Poslouchejte i zítra Rádio Krokodýl a vychytejte tenhle výherní song Oumy Cheerleader. Tak to je on. Jakmile ho v pondělí uslyšíte, neváhejte ani sekundu, volejte do Krokodýla, ať ten benzín od nás získáte.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
6: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
7: www.baštírna.cz. Mňam.
8: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úkryt kanceláří. Jak to u vás funguje?
9: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
8: A mytí oken?
9: To máte v ceně pravidelného úklidu 2x ročně zdarma.
10: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
11: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: U půl desáté na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let také Michael Jackson. A než si užijete další nejdevadesátky, tak se vydáme do další obce a budeme zjišťovat, jak tam bojují proti suchu.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Ladislava Charvátová, jsem starostkou obce Perna. V naší obci platí od poloviny června do poloviny září opatření obecné povahy, které říká, že se zakazuje používat pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu k zalévání zeleně, mytí automobilů, napouštění bazénů a tak dále. My jako obec se snažíme v tomto suchu zeleň udržovat, máme obecní studnu a tak zaléváme stromy a záhony.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Dnešní odpolední teploty je velmi příjemné, tak já myslím, že vyrazit do brněnské zoo určitě můžete, i když samozřejmě šlápnete do kopečku, ale pak to bude stát za to. Otevírací doba se začátkem školního roku je trošku kratší, přesto je pro vás stále připraveno mnoho zajímavého.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Máme tu září, pro školáky začala opět povinná školní docházka a my jsme upravili provozní dobu. Zavíráme o hodinu dříve než o prázdninách. Máme tedy otevřeno od 9 do 6 a pokladny se uzavřejí hodinu před koncem otevírací doby. V zoo to ale pořád žije a důkazem budíž blížící se velká víkendová akce Festival smečky, kterou pořádáme od 11. do 13. září. Těšit se můžete na oblíbená komentovaná krmení a setkání a stanoviště našich partnerů. Bude tu například Technické muzeum Brno, dopravní podnik města Brna, SAKO a chyby nebudou ani nafouknuté modely Hvězdárny a Planetária Brno. A pokud si chcete čekání trochu zkrátit, tak ve středu 9. září vás čeká v rámci pravidelných přednášek o biodiverzitě exkurze o objevování ptačí říše v areálu zoo a pro velké nedočkavce můžete tento víkend navštívit náš stánek na Festivalu vědy a techniky na výstavišti v Brně. Děje se toho pořád hodně a já vám přeji, ať je pro vás září měsícem radosti a zážitku.
2: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na oktagon.mma.com.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Backstreet Boys na Krokodýlu mezi největšími hity z 90. let. Celou hodinku jste si je užívali, ale 10. tu bude za okamžik a Míša má připraveny další aktuální zprávy.
1: A já vás vítám a přeji pěkné dopoledne. Některé úpravy srbské budou až příští rok. Podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. na Krokodýlu Sean Baker. Dua Lipa. A Pokáč vyrazí do lesa.
4: Dneska jsem v lese byl a už
0: za minutku bude 10 hodin.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno a dopoledne by mělo být jasno, během dne pak polojasno a k večeru se opět bude vyjasňovat. Teploty pro dnešní odpoledne 21 až 24 stupňů na severu jižní Moravy může být 20.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně, kde hraje své domácí zápasy v první lize Zbrojovka i Artis, získává novou tvář. Přibyly tam LED obrazovky i turnikety pro vstup. Některá doplnění však ještě zbývá udělat. Například rozšíření lávek pro média je v plánu až v roce 2027.
2: Rádio Krokodýl. Vyškovsko.
1: Lokalita bývalých nábytkářských umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích na Vyškovsku o rozloze přibližně 6 hektarů se ve druhé polovině září začne měnit na novou čtvrť. Vzniknou rodinné i bytové domy, parkoviště pro desítky vozů a v plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma zahájí práce přibližně 21. září. Ukrajinské jednotky dostaly rozkaz dočasně zastavit palbu na frontě. Režim klidu z ukrajinské strany potrvá do úterý. Moskva se k plošnému zastavení bojů nepřipojila. Putin ale následně nařídil ruské armádě, aby od sobotní půlnoci po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Opatření souvisí s návštěvou amerických vyjednavačů, kteří přijíždějí s návrhem na ukončení války. Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené 17, prohrál ve 3. kole s domácím Lernerem Týnem 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Omezení na D1 mezi 184. až 182. kilometrem ve směru na Prahu, kde probíhají práce údržby. Pak také mezi Tišnovem a Rohoscem u odbočky na Hajánky probíhají práce na silnici a provoz je tam řízen kyvadlově. Směrem na silnici 3. třídy u Řepky směrem od Lomnice se také pracuje a komunikace je tam neprůjezdná. To jsou omezení, na jaká můžete narazit. A pokud máte i další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
6: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Krokodýl cestovatel se po 10. hodině vydá do malého vinařského města na Břeclavsku a třeba vás inspiruje k výletu. Tak si počkejte na pozvánku.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu pro vás právě teď máme tipy, kam si dnes můžete vyrazit. Pokud máte rádi burčák, tak byste neměli minout Náměstí Svobody, tam totiž i dnes probíhají burčákové slavnosti. Kromě samotného nápoje se můžete těšit i na cymbálovou muziku a také další bohatý program. V pavilonu A na výstavišti pokračuje tradiční festival vědy a techniky, čeká tam na vás více než 100 interaktivních stanovišť, vědecké show, experimenty, workshopy, zážitky pro malé i velké. Možná zjistíte, že věda je mnohem zábavnější, než jste si mysleli. No a děti se dnes mohou pobavit také na dni Sako v Řečkovicích, který začíná ve 13 hodin v amfiteátru starého pivovaru. Těšit se můžete na divadlo, klauna, kouzelnickou show či skákací hrad a dospělí si mohou prohlédnout i elektrický svozový vůz.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hey, what a perfect day.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Pokáč vyrazil do lesa a vy můžete vyrazit třeba na výlet.
1: Krokodýl cestovatel.
0: Krokodýl cestovatel pro vás má další inspiraci. Tentokrát se vydáme do malého vinařského městečka okrese Břeclav.
2: No a je to historické jádro. Město je chráněno jako městská památková zóna.
0: Leží tam také zámek, který byl až do roku 1945 sídlem knížecího rodu Lichtensteinů.
2: A pro milovníky vín ve sklepních prostorách zámku je veřejná degustační expozice vín.
0: A myslím, že je naprosto jasné, že mluvíme o Valtici. Tohle městečko vytváří výletní a památkový okruh společně s nedalekou lednicí, tak snad jsme vás inspirovali.
1: Radio Krokodýl. Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.

0: 3 minuty před půl jedenáctou, Laid Back na rádiu Krokodýl. Další hity už za chvíli chystáme Shawna Mendeze a Camila Cabello, budou také Roxette, ale ještě předtím se podíváme na to, komu Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Moje jméno je Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis, která sídlí v Brně Židenicích. Máme žáky s různými diagnózami, vlastně jsou to kombinované vady. Pracujeme také s autisty, kteří výborně vnímají očima, sluchem, a protože chceme ozvláštnit naši výuku, tak potřebujeme k této výuce tablet. A tento tablet jsem požádala pro Františka, který velice dobře manipuluje s elektronikou, to znamená se vyzná v tabletech, v počítačích a velmi ho to baví. Potřebujeme, aby poslouchal, koukal na obrázky a to je pro něj jako přenosný přístroj na učení.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Františkovi tento tablet pořídil.
2: Rádio Krokodýl nám tento tablet sehnalo. Za to moc krát děkujeme a jsme vděční nejen my, ale všichni z naší školy.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to soutěž Krokodýlí zvuky, to znamená, že prachy do ruky jsou pro vás připraveny na lince 603 103 103, kterou jsem právě teď uvolnil, takže můžete vyzkoušet štěstí. Kdo se první dovolám a správně tipne Krokodýlí zvuk, tak ten od nás má 119 250 korun. Velmi jednoduché. Linka 603 103 103 je pro vás připravena, takže vyzkoušejte své štěstí. Haló, tady Martin.
2: No, ahoj, tady Irena.
1: Irena?
2: Ano, Irena z Hodonína.
1: Tak zdravíme do Hodonína, jak tam máte?
2: Máme tam sluníčko a trochu vítr.
1: Tak příjemné, ne? Oproti těm vedrům lepší počasí, řekl bych.
2: No, určitě, ale asi nám to dlouho nevydrží.
1: A něco zajímavého plánujete na dnešek? Nějakou procházku nebo výlet?
2: No, spíš budeme uklízet a za chvilku se pustíme do oběda.
1: Tak ať vám chutná a teď dobře poslouchejte Krokodýlí zvuk. Co by to podle vás mohlo být?
2: No, já bych si typla ještě, když jsem pouštila desky na starém gramofonu. A natrefila jsem se jehlou přesně, tak mi to udělalo takový zvuk v reprobednách, nebo jako zachrčení v reprobedně.
1: Ano, rozumím, máte pravdu, teď si to vybavuju. Taky jsem si pouštěl desky a to zachrčení by mohlo být a zní podobně jako krokodýlí zvuk. No, ovšem důležité je, co řekne náš arbitr. Tady je odpověď. 119 250 korun. Aj, bohužel.
2: Aj, zase nic.
1: Tak popřemýšlejte, kdyby vás napadlo něco dalšího, zavolejte si. Částka se zvyšuje, to je dobrá
2: určitě,
1: zpráva.
2: Ano, určitě, děkuju.
1: Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená dobyla.
5: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
6: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce-daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
10: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
11: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Poslal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys při

0: Mámou vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Krokodýl. Sledujeme živě dění v Brně a na Jižní Moravě. Už

0: 5 na rádiu Krokodýl před blížící se 11. hodinou nedělní dopoledne s datem 6. září a na 11. aktuální zprávy s Míšou.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Státní muzea a galerie mají dnes otevřeno zdarma. Podrobnosti už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině budeme hrát hity, které budete vybírat vy na telefonní lince 603 103 103. Tam mám k dispozici a odstartuje to David Guetta, Alphaville a Ava Max. A 11. tu bude za minutu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpolední teploty podle meteorologů 21 až 24 stupňů, na severu kraje může být 20 stupňů, dopoledne ještě jasno, během dne pak většinou polojasno a k večeru se opět vyjasní.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Frekventovaná silnice 23 na Brněnsku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Potrvá 3 měsíce. Úsek v Rosicích budou opravovat za úplné uzavírky a sice od 14. září do 8. října. V plánu je také rekonstrukce úseku mezi Zakřany a zastávkou u Brna. Ta potrvá od 28. září do 14. listopadu. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Uvedl to včera německý kancléř Friedrich Merz, který dále sdělil, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně a varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala. Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3-0. Všechny branky vstřelili už v první půli. Západočeši bodovali 5. kolo po sobě a v neúplné tabulce jsou 8. Artis vyhrál jediné ze 7 kol a je 13.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, a pozor na nehodu na D1, 191,5 km ve směru na Prahu. Došlo k nehodě osobního auta, narazilo do svodidel, projíždějte se zvýšenou opatrností a opatrně také na Znojemsku. Mezi Bojanovicemi a Hlubokými Mašůvkami tam havaroval cyklista. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat a pošleme to dál. Tady je.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
4: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.
0: Máme po 11. hodině a jak jsem slíbil, začínají hity na vaše přání. Telefonní linka 603 103 103 je vám k dispozici a první hrajeme všem Boleslavům k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší.
2: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: na přání.
1: Hity na přání na rádiu Krokodýl a linka 603 103 103, která je obsazená. Haló, tady Martin.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo pak se dovolal?
2: Jirka Kamar.
1: Jirko, komu bys chtěl nechat zahrát?
2: Michael Jackson On Bed.
1: A komu? Pro koho?
2: Pro mamku, pro mého bráku a pro ségru.
1: Tak pro celou vaši rodinu. Michael Jackson Bed, je to tady, měj se krásně a zas někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Věty na přání pokračují a na linku 603 103 103 si teď zavolal Marek, kterého zdravím. Ahoj Marku.
1: No ahojky, taky vás zdravím do rádia Krokodýl.
0: A komu bys chtěl nechat zahrát?
1: No, mýmu bráchovi a jeho ženě a dětem, prostě mám je moc rád a bráško, ozví se mi na moje číslo 774 603 715. Mám tě moc rád a tady tu písničku posílám pro tebe, Alex Party, Wrap Me Up.
0: Je tady, měj se krásně, zdravím bráchu a přejeme krásnou neděli, ahoj.

0: Hity na přání pokračují a na lince 603 103 103. Kdo pak tentokrát? Tady Martin. Haló?
1: Tady Pavel Hryša z Velkomeziříčí.
0: Komu zahrajeme, Pavle?
1: Chtěl bych zahrát samozřejmě celému kolektivu Krokodýla a včera o tom mě přesvědčil pan Holík ve Velké Bdechy, kde roztančil a rozespíval celou Bdech. A takže druhé slovo bylo Rádio Krokodýl. Děkuju moc, protože vy si to zasloužíte. A potom bych chtěl zahrát Marcelce do Sazomína, samozřejmě do Brna, potom do Slavkova a taky do Velkého Meziříčí všem andílkům, kteří mají dneska výročí a budeme to právat tak každýho 6.9. budeme vidět to výročí těch andílků, kteří tady nad Sazomínem a všude možně.
0: Tak je zdravíme všechny, vám taky hezký den. Hrajeme Tomáše Kluse ve smíru.
2: Řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: Vítek na přání na rádiu Krokodýl, také Tomáš Klus. Musím přetlumočit také vzkaz, který nám přišel naší aplikací. Zahrajte prosím pěknou písničku pro tetu Jáju do Brna na Prígl a taky babičce a dědovi do Mouchnic. Ať se nám děda brzo uzdraví. Díky a ahoj Bára, Nela a Jirka z Chomutova. Tak zdravíme do Chomutova. Vítek na přání, zdravíme i tetu Jáju a babičku a dědu do Mouchnic. No a pokud si chcete vybrat i vy svůj oblíbený hit, tak linka 603-103-103 je vám k dispozici. Za chvíli pokračujeme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
1: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
2: Vaše město Brno.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Rockle Fest je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije Amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
6: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
5: A až se setmí,
6: letní kino přímo v amfiteátru.
5: Rockle Fest. V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Rocklefest.cz nebo na Facebooku.
7: Rádio Krokodýl a hity na přání.
8: Pokračujeme v hitech na přání a na lince 603 103 103 k nám do studia. Kdo je v tuto chvíli? Haló, Martin?
9: Momentálně Žanek, Královo pole.
8: Zdravíme do Kropole, Žanku, tak komu chceš nechat zahrát?
9: Pro krásnou moji ženu, ještě ženu mám. Od
8: Kolářa. A ty jsi říkal, že navíc je to zajímavé?
9: Že je to zhodajme.
8: Ano. Protože žena je taky Kolářová.
9: Ano.
8: Tak Petr Kolář, ještě že tě lásko mám pro tvoji ženu. Měj se krásně, ahoj.
9: Super, děkuju. Aj pro Radio Krokodýl.
8: Díky.

0: Petr Kolář na krokodýlu, ještě, že tě lásko mám od Žanka pro jeho ženu. No a ještě, že máte krokodýla, můžete si vybírat hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: A komu dalšímu budeme hrát, to se opět ptám na linku 603 103 103 k nám do studia. Kdo pak je tam?
2: Tady Gábina z Pohořelice, dobrý
0: Zdravíme
2: den.
0: Zdravíme do Pohořelic, Gábino, komu chcete nechat zahrát?
2: Já bych chtěla nechat zahrát mé úžasné sestře Martince, která měla včera narozeniny, takže ještě jednou všechno nejlepší, hodně zdraví, hlavně ať jsi šťastná a spokojená. A děkujeme, že tě máme.
0: Tak paráda, gratulujeme i my tady z Krokodýla, vybrali jsme Robbieho Williamse Angels, tak doufám, že udělá radost. Naslyšenou.
2: Děkuji, mějte se hezky, naschledanou.

0: přání.
1: Máme 11:30, jsme v půlce hitů na přání a linka 603 103 103 opět obsazena. Kdo pak je na ní? Haló, Martin? Haló, slyšíme se.
2: Dobrý den, tady Honza.
1: Dobrý den, Honzo, odkud voláte?
2: Ze Slavkova u Brna.
1: A komu chcete nechat zahrát?
2: Bráchovi k narozeninám.
1: Tak mu popřejte.
2: Jo, tak brácha, všecko nejlepší, užij si to, hlavně se z toho všechno nezblázní a užívej.
1: Taky my přejeme všechno nejlepší. Jaká písnička mu udělá radost?
2: Jestli můžu poprosit November Rain od Guns N' Roses.
1: Je to tady. Mějte se krásně, zase někde naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: přání. Hity na přání pokračují, máme tu další vzkazy od vás v naší krokodýlí aplikaci. Tak máma Lenka a táta Luboš vzkazují Natálce, moc tě milujeme. Takže zdravíme Natálku Bílovou, pak také Lukáš ze Slavkova chce pozdravit svoji rodinu a také Slavkováky a vůbec všechny lidi, co poslouchají rádio. No a Káťa, ta zas chce pozdravit Láďu a Matě, tak vzkazy jsme vyřídili a hity na přání za chvíli pokračují.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
2: Nechoď do té vody!
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
4: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
5: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
6: Baštím, baštíš, baštírna.
7: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
6: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozu.
7: www.baštírna.cz. Mňam.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
9: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalace Brno, Řípská 22.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krokodýl hraje hity, které si vybíráte vy na lince 603 103 103. Koho pak na ně zdravím tentokrát? Haló, Martin?
10: Ahoj, Jelčo.
0: Ahoj, Jelčo. Tak komu chceš nechat zahrát?
10: No, teďka jdeme zrovna v autě a tu hlavně pozdravit lidi ze Slavkova, protože teďka tam byli ti vzkazy, že všichni zdraví ze Slavkova, tak zdravíme taky, protože zrovna budeme za chvilku projíždět Slavkovem u Brna.
0: No teda.
10: Takže zdravíme. A jedeme do Velešovic, syn má dneska tam za...
0: Haló, teď nám to asi trošku ano? Vypadlo, jedete kam?
10: Jedeme do Velešovic.
0: Mhm.
10: Tam má syn zápas. Takže zdravíme asi jejich tým, aby to teda dneska vyhráli. A...
0: Dobře, tak držíme pěsti, ať vyhrají. A co jsi vybrala za písničku?
10: A poprosím vás, Burlaci od Kabátu.
0: Je to tady. Měj se krásně a zas někdy naslyšenou. Ahoj.
10: Díky, ahoj.

0: Přání se nám se Slavkováky roztrhl pytel. Mám takové tušení, že na lince 603, 103, 103 je další. Haló, tady Martin.
1: Zdar jak svíňa, tady je Růži Slavkova. Já bych chtěla nechat hrát písničku Hráč od Turva pro mého manžela. Pak pro našeho rytíře ze Stolové hory, pro všechny Slavkováky, co se dneska dovolali, tak jako já, a pro všechny účastníky včerejší Slavkovské pípy.
0: Tak to jo, všechny je zdravíme a samozřejmě i vás, Turbo a Hráč, tak jak jste si vybrala zas někde naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: 12. hodina se blíží, ale ještě stihneme nějaký ten hit na vaše přání. Kdo si vybere tentokrát? Haló, Martin?
1: Tady Ivo z Komořan.
0: Ahoj, Ivoši.
1: Prosím tě, já bych sem rád nechal zahrát mojí skoro manželce Zuzce, Ženěvi, protože momentálně se tam u nás vaří svíčková s karlovarským knedlíkem a čočkovou polívkou.
0: No teda.
1: No tak to teda, no tak příští týden tady budou vhody, v Tučapech byli včera, v Komořanech budou příští týden, takže všichni jsou do Komořan na hody, když počasí asi nevíde. A všem lidičkám dobrým na celý Jižní Moravě a nejenom tam.
0: Dobře, tak je zdravíme a co jim udělá radost, jaká písnička?
1: What Imagine Dragon Standard.
0: Je to tady, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, čau.

0: hitů na přání je připraven a další z vás si zavolal na linku 603 103 Halo, tady Martin?
1: Ano, tady Pavel. A chci mi zavolat Pavlovi, do posta Pavlovi do Tišnova, do Mokré, a všem, co nás poslouchal, a mám do Krukulí a chci mi zahrát Hrobař.
0: Dobře, tak jo, zdravíme a tady je Hrobař. Naslyšenou.
1: Tak jo, tak si mi zahrát.

0: Tak to byl hromad v hitech na přání na rádiu Krokodýl. Pak tu mám ještě další pozdravy z aplikací. Chtěli bychom pozdravit malýho Péťu. Celý dopoledne pomáhal zlikvidovat své pískoviště. Díky, Péťo. No a pak také Michal Bajkros z Líšně hraje pro celý tým Krokodýla, pro všechny posluchače a posluchačky a také pro jeho rodiče. Tak i ty zdravíme. No a teď už to, co z nás čeká ve 12 hodin, tedy další zprávy a Míša. Tak co je nového?
1: Přeji vám pěknou neděli. Jak úpravy svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám? O tom už více ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. hodině na Krokodýlu Offenbach. Taky Taylor Swift. A z českých hitů Xindl X.
3: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím.
0: Každopád. Za minutu tu máme pravé poledne.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí pro dnešní den podle meteorologů dopoledne jasno, během odpoledne až polojasno a k večeru pak opět jasno. No a teploty 22 až 25 stupňů na severu jižní Moravy má být něco kolem 20.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ve čtvrtek ráno proto začali s podběráky řeku procházet a na 30 různých místech ryby odlovili. Určí jejich druh a spočítají je. Svratka podél náplavky po úpravě lépe stimuluje přirozený tok. Je tedy šance, že se tam začnou přirozeně rozmnožovat původní druhy ryb, například parma obecná nebo jelec tloušť. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu lze od června 2021 žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na hřbitově ve městě Nyergyesújfalu na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí. Fotbalisté pražské Slávie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezóně a klesl na 4. příčku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor si dávejte, mezi Pasohlávkami a Ivaní. Tam bourala dvě osobní auta, průjezdné je to aktuálně Kyvadlově. Na Jihlavsku mezi Urbanovem a Pavlovem také havárka osobáku, i tam počítejte s omezením. A 191. a půl kilometr ve směru na Prahu, tam došlo k nehodě osobního auta do svodidel. Projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 12. hodině, na Krokodýlu už se na vás těší kolega Milan a přinese vám další tip na výlet, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím. Ujel mi vlád.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už máme pro vás opět tip na třeba možná poobědní výlet, kam vyrazit s rodinou či přáteli. No a pokud byste chtěli vyrazit do krásného jihomoravského města, taky na nějakou tu procházku, tak určitě doporučujeme město, které leží právě v okrese Brno-Venkov, tady u nás v Jihomoravském kraji, no a nachází se 20 km jihozápadně od Brna v takzvané Boskovické bráně, a to při soutocích řeky Jihlavy s Oslavou a Rokytnou. Stojí to rozhodně za to, a pokud ještě vás nenapadá, o jaké město jde, tak prozradím, že se zde konají každoročně velmi oblíbené chrestové slavnosti. No a tohle město je rodištěm jak jinak než velkého komika známého herce Vladimíra Menšíka, či také umělce Alfonse Muchy. Tak pokud byste do Ivančic rádi zavítali, tak se můžete těšit taky na rozhlednu, která tam je, krásné stezky po okolí, procházky podél řeky. No a užít si tak můžete nejen dobrot, ale speciálně při těch chřestových slavnostech, ale užít si taky pohody a romantiky tady u nás na Jižní Moravě. Tak pokud ještě nemáte tip, kam vyrazit, možná Ivančice jsou tou správnou volbou.
0: Krokodýl cestovatel.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
2: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
2: Vaše město Brno.
4: Je dobré mít se na koho spolehnout.
5: Vaše nejvěrnější rádio.
4: Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, krokodýláci, je to tak, sledujeme za vás dění tady u nás v krajinu a v tuhle chvíli už zdravíme taky do Blanska, kde se koná akce Zažijte Blansko jinak. No a v rámci toho taky akce Den bez mobilu. Na telefonu už taky Kamča z naší krokohlídky a s ní společně Zdeněk Šamán.
2: V rámci 7. ročníku Zažít Blansko jinak, vložená akce Dnes bez mobilu pro školní mládež. Chceme je trošku motivovat, aby dělali jiné věci, než koukali do mobilu. Rozdáváme čepice, kšiltovky, lahve na pití, batušky a je to morální závazek na tento den. A proto tady máme ty vedlejší aktivity, chceme tady motivovat k tomu pohybu, proto tady se zvedá ta polovina tělesné váhy a je to udělané tak, aby mohli být zapojeni i rodičové, děti, ženy, muži všeho věku.
3: Do kolika hodin se dnes semka můžou návštěvníci stavit?
2: Od 10 jsme začali, 17 hodin končíme. Je tady 100 stanovišť různýho typu, od skautu počínaje přes sportovní kluby, zušky, no a tady ty volnočasových aktivity, o kterých jsem mluvil.
1: Tak my moc zdravíme do Blanska, zdravíme také Kamču z Krokohlídky a Zdeňka Šamana a tím to tam dobře dopadne, no a vy, co ještě nemáte plány, tak rozhodně do Blanska zavítejte a užijte si tam ten dnešní den.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Espresso macchiato.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
2: Jo, krokodýláci, oblíbená soutěž je zpátky, je po prázdninách, no a děti, studenti vyrazili do škol, máme po dovolených, takže zase klasicky pracovní režim. No a my vám to můžeme usnadnit, protože na Krokodýlu rozdáváme benzin gratis, ať už jedete třeba do školy, do práce, na výlet, na dovolenou, no myslím si, že vám to rozhodně bodne a usnadní život. No a jak vyhrát s námi? Je to velmi jednoduché, stačí dobře poslouchat Krokodýla, vychytat výherní song, no a pak už jedete s Krokodýlem gratis. Tak jak se to podařilo například Irence?
3: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách, vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču a moc děkujem.
2: Tak si to, Irenko, užijte, moc zdravíme, no a krokodýláci, pokud byste chtěli vyhrát i vy, tak dalším hitem, který odstartuje další várku benzínu gratis, bude v pondělí, tedy zítra, Omi a jeho skvělá pecka Chill Reader. Jo, tak takhle si budete moci prospěvovat, když vyhrajete benzín gratis s Krokodýlem. Tohle je výherní song, vy si na něho počkejte a my držíme palce.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
4: Já se jmenuji Lukáš Červinka a jsem místostarosta obce Horní Věstonice. U nás jako na mnoho dalších místech se vlastně nesmí používat voda na závlahu, nesmí se dopouštět bazény, jelikož té vody je opravdu málo, takže musíme být teď s tou vodou opatrní a šetřit jí.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Whitney Houston krátce před 13. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Kamery počítající cestující brněnské městské hromadné dopravy. Více už ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 13. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Ellie Goulding. Přidáme Gloriu Gaynor. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a nebude chybět Marek Ztracený.
6: A tenhle ten svět byl lepší než teď.
0: Za 20 vteřin je to 13. hodina.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a teď už taky vyrážíme pohledem na počasí. Brno a jižní Morava se sluníčkem. Co se týče teploty, tak aktuálně v centru Brna teplota okolo 21 stupňů Celsia. No a meteorologové dnešní maxima předpověděli k 25, většinou polojasno, odpoledne a večer skoro jasno.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Kamerová technologie v celkem 734 vozidlech MHD eviduje nástupy a výstupy cestujících s přesností na téměř 100%. Systém může dopravnímu podniku města Brna pomoci flexibilněji plánovat spoje. Začala hlavní sezona sklizně hroznů. Podle odhadu svazu vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Kvalita hroznů je ale zatím dobrá. Kvůli teplému počasí dozrává víc odrůd současně. Vinaři je tak musí sklízet rychleji. Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na dnešek zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami. Tenistka Marie Bouzková byla i přes porážku ve třetím kole US Open s Polkou Igou Świątekovou hrdá, že svedla s bývalou světovou jedničkou vyrovnaný souboj. Po prohře 6-7, 6-7 litovala některých situací. Navzdory čtvrté vzájemné porážce ale cítila, že sehrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou nejvyrovnanější zápas.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. No a v tuhle chvíli Brnem projdete bez větších problémů. Jdeme se podívat ale na dálnici D1 196. kilometr z Brna na Vyškov. Tady bouralo osobní auto s motorkou, počítejte tam se zdržením, rozhodně pevné nervy. No a jdeme se ještě podívat na Brněnsko, mezi Pasohlávkami a Ivaní, tady bourala dvě osobní auta, projedete tam Kivadlově. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
8: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Je krátce po 13. hodině, hezké nedělní odpoledne a možná ještě některým opozdělcům dobrou chuť z krokodýla přeje Milan Krobot, a za malou chvíli naše zlatíčka, kterých jsme se ptali na to, proč se nám v noci zdají sny.
1: Protože my tam máme v mozku takový trubičky.
0: Tak více odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už taky míříme opět do školky, tentokrát v Krpoli, abychom se našich nejmenších zlatíček zeptali na to, proč se nám v noci zdají sny.
2: Protože my máme takový různý částky mozku. V některé se nám zdají sny.

0: pohádky, tak se nám můžou zdat moc strašné sny.
1: Tady v tom filmu můžou být upíří, netobíři a žombíči. A nebo koštly.
2: Tak to slyšíte sami, tolik naše zlatíčka krokodýla, když jsme se ptali na to, proč se nám v noci zdají sny. No tak doufujeme, že tahle noc byla rozhodně klidná, že jste ji strávili v pohodě, že jste se krásně probudili, no a že si užíváte parádního dne, a to ve společnosti krokodýla.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo Akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Rádio Krokodýl. Milan Krogot.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Tak tohle bude jízda. Autosalon jen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Novinka rádia Krokodýl, Leony.

Pustíme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Chumba Wamba, no a my už zdravíme nejen do Svitav, kde nás ladíte na 96,3 FM, tam totiž probíhají velké oslavy a i dnes to odstartovalo úderem 11. hodiny a až do 16. hodin si tam můžete užít parádní program. Tak zdravíme nejen do Svitav, no a posíláme z Krokodýla další hity.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu krokodýláci, 119 300 korun je v našem krokodýlím banku. Možná pro jednoho z vás, kdo se mi dovolá na linku 603 103 103 jako první, no a správně si tipne a uhodne náš krokodýlí zvuk. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, Lenka.
1: Kdo pak tam?
2: Lenka.
1: Leni, odkud nám voláte? Prozraďte.
2: Z Blučiny.
1: Z Blučiny. Jak si užíváte dnešní nedělní odpoledne v Blučině?
2: Docela pohodově.
1: Pohoda, tak to má být. No a k tomu možná 119 300 korun v případě, že mi správně odpovíte a uhodnete náš krokodýlí zvuk. Tak jste připravená?
2: Jsem.
1: Pojďme tipovat. Co myslíte tedy, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Mohlo to mít manipulace se stanovou tyčí. Když se ta stanová tyč musí zaklapnout k sobě a pak ohnout a dát.
1: Manipulace se stanovou tyčí, říkáte? Dobře, podle vás to tedy zní takto. Samozřejmě se nabízí otázka, kdy jste naposledy stanovala.
2: My jsme dělali party stan, takže nás to napadlo.
1: Jo, takhle, tak si říkáte, že by to mohlo znít podobně. No schválně, uvidíme, 119 300 korun ve hře. Já držím moc palce, protože arbiter říká, že... Ach jo, tak ani tohle není správná odpověď.
2: Nevadí,
1: tak držím palce příště. Mějte se krásně, Leni, a zdravíme do Blučiny. Naslyšenou. Tak krokodýláci, bohužel ani tentokrát to nedopadlo. Stále hrajeme ve hře Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Bank opět o něco navýšíme. No a vy máte možnost to opět zkusit zase příště. Dnes rozhodně ještě soutěžit budeme, tak buďte ve střehu.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz
0: Radio Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
6: Jmenuji se Anna Humlová, jsem starostkou obce Brod nad Dyjí a proti suchu bojujeme tím, že sázíme stromy a kreset v extravilánu a intravilánu obce.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl.
7: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Baštím, baštíš, baštírna.
10: www.baštírna.cz Klikni a bašti.
9: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
10: www.baštírna.cz Mňam.
11: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
12: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
11: A mytí oken?
12: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
13: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.
1: Yes. Papi, come on. Martinez, the ready girl.

0: Fake No More na Krokodýlu Hit za hitem pro vás krátce před 14. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Některé úpravy srbské budou až příští rok. Podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech. Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Představení Držím ti město nabízí na dvoře divadlo Husa na provázku ve 20 hodin.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Imagine Dragons. Přidáme Rednex. A nebude chybět Eva Farná a Miraj. Je tu 14.
5: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a Brno aktuálně se sluníčkem a teplotou 22 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně, kde hraje své domácí zápasy v první lize zbrojovka i Artis, získává novou tvář. Přibyly tam LED obrazovky i turnikety pro vstup. Některá doplnění však ještě zbývá udělat. Například rozšíření lávek pro média je v plánu až v roce 2027.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Lokalita bývalých nábytkářských umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích na Vyškovsku o rozloze přibližně 6 hektarů se ve druhé polovině září začne měnit na novou čtvrť. Vzniknou rodinné i bytové domy, parkoviště pro desítky vozů a v plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma zahájí práce přibližně 21. září. Ukrajinské jednotky dostaly rozkaz dočasně zastavit palbu na frontě. Režim klidu z ukrajinské strany potrvá do úterý. Moskva se k plošnému zastavení bojů nepřipojila. Putin ale následně nařídil ruské armádě, aby od sobotní půlnoci po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Opatření souvisí s návštěvou amerických vyjednavačů, kteří přijíždějí s návrhem na ukončení války. Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sedmnáctky, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Týnem 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a v Brně v Žarošické ulici, tam nám hořelo osobní auto, nicméně už by to mělo být vše v pořádku, vozovka by měla být průjezdná, tak byste měli projet bez zdržení. Co se týče dálnice D1, ta je průjezdná taktéž, možná se to v okolí Brna krapet štosuje, ale zdržení maximálně do 5 minut. No a komplikace v tuhle chvíli na Břeclavsku, kde nás ladíte na 92,1 FM a to v Šakvících, kde nám bouralo osobní auto, projede. Jdete tam s drobným omezením. Šťastnou cestu a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
6: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: I po 14. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobot, přeji vám parádní a pohodovou neděli, no a za malou chvíli opět pro vás tip, kam dnes vyrazíte, tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už pro vás taky tip, kam vyrazit nejen třeba dnes na nějaký ten výlet, ale třeba i v příštím týdnu. A pozveme vás na jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů na českém území. No a tím je tady u nás hrad Bítov. Mimochodem první písemné zmínky pochází z počátku 11. století. Hrad leží v malebném kaňonu takzvaného Moravského Švýcarska u Vranovské přehrady, zbudované v roce 1935. Mimochodem jednotlivé okruhy zahrnují palácové interiéry, zbrojnici, hradní vězení, hladomornu, mučírnu, hradní kapli. No a myslím si, že kdo jste milovníci vyhlídek a těchto krásných hradů, tak určitě Bítov stojí rozhodně za to navštívit. Tak pokud tam náhodou vaše kroky vedou nebo jsou tam naplánovány, tak si to rozhodně užijte stejně jako další hity Krokodýla.
0: Krokodýl cestovatel. Aktuálně z Brna.
2: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
0: Vaše město Brno.
3: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Na rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
6: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Damon tady u nás na Krokodýlu, no a před námi to nejlepší z hitů, Tasmin Archer, anebo taky Alexandra Stan. No ale ještě předtím se jdeme podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Romana a chtěla bych pomoci svému příteli, kterému před 38 lety diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Po celou tu dobu má přítel potíže s chůzí, ale s tímto handicapem se naučil žít. Bohužel v posledních dvou letech se jeho chůze zhoršila a je pro něj čím dál více namáhavější. Pomohl by mu přístroj takzvaný Walkaid, který měl přítel možnost vyzkoušet během posledních dvou rehabilitačních pobytů. A tento přístroj pomáhá zvedat špičku nohy a usnadňuje tak chůzi. A proto bych si moc přála, aby přítel měl přístroj denně k dispozici. Mohl by tak chodit třeba i na další vycházky. Z finančních důvodů si jej však nemůže sám pořídit. Vím, že Rádio Krokodýl pomáhá, a tak jsem o pomoc požádala.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Milanovi na rok přístroj zajistil.
2: Když jsem to Milanovi oznámila, byl překvapený, dojatý a zároveň měl obrovskou radost. Oba velice děkujeme Rádiu Krokodýl a vážíme si jeho pomoci.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Ano, na Krokodýlu rozdáváme benzín gratis, ať už je to benzín či nafta, no prostě natankujeme vašeho čtyřkolého mazlíčka, no a vy s ním můžete vyrazit nejen na výlet, do práce, prostě kam budete potřebovat. Na Krokodýlu se totiž vyhrává benzín gratis, no a je to velmi jednoduché, stačí dobře poslouchat Krokodýla, taky vychytat náš výherní song, náš výherní hit, pak už se na linku 603 103 103 dovolat jako první, no a radovat se jako například Irenka.
2: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách a vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču a moc děkujem.
1: My přejeme z Krokodýla šťastnou cestu, no a pokud byste chtěli vyhrát i vy, krokodýláci, s námi, tak dobře poslouchejte, tím pondělním zítřejším výherním hitem je Omi. Jo, tahle pohodovka vám zajistí, že vám Krokodýl natankuje benzín gratis. Tak držte vlnu Krokodýla, poslouchejte a vyhrávejte.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
5: 30 000 korun.
4: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
6: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13. do 16 hodin na Nové zbrojovce v Brně.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Michael Sembelo tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. stejně jako Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Státní muzea a galerie dnes otevírají zdarma. Podrobnosti už za chvíli.
2: To nejlepší po ránu. Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
2: a na procvičení brněnského hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
4: To nejlepší po ránu.
5: Každé všední ráno od 6:30 do 9.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Dua Lipa. Nebude chybět Man at Work. No a dáme si to nejlepší z českých hitů a dorazí Miraj. Za minutu a čtvrt je tu 15. hodina.
8: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky na počasí, co se týče Brna, tak v centru Brna necelých 24 stupňů Celsia. Na Vysočině mají teploty okolo 20. No a když se dívám, jak to bude vypadat s počasím zítra, tak i ten zítřejší den na tom budeme víceméně podobně. Každopádně v noci počítejte s teplotami mezi 10 až 7 stupni. To už nám krapet přituhne, nicméně ten zítřejší den bude ve znamení polojasné až skoro jasné oblohy. Po ránu ještě ojedinil nějaké ty mlhy, jinak zítra teploty mezi 24 až 27 stupni, na severu kraje jen okolo 23.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Frekventovaná silnice 23 na Brněnsku prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Potrvá 3 měsíce. Úsek v Rosicích budou opravovat za úplné uzavírky, a sice od 14. září do 8. října. V plánu je také rekonstrukce úseku mezi Zakřany a zastávkou u Brna. Ta potrvá od 28. září do 14. listopadu. Státní muzea a galerie dnes umožňují volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury. Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Uvedl to včera německý kancléř Friedrich Merz, který dále sdělil, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně a varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala. Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3-0. Všechny branky vstřelili už v první půli. Západočeši bodovali 5. kolo po sobě a v neúplné tabulce jsou 8. Artis vyhrál jediné ze 7 kol a je 13.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. V tuhle chvíli Brnem projdete bez větších problémů. D1, D2 v okolí Brna průjezdná taktéž. Kde máme ale komplikace, tak to je na Znojemsku, kde nás ladíte na frekvenci 96,2 FM, a to u Strachotic. Tady bourala motorka, nehoda je tam se zraněním, projedete se zvýšenou opatrností. Nehodu cyklisty máme poté na trase z Velké Býteše na Žďár nad Sázavou v Ostrově nad Oslavou. I tady projedete s omezením. No a jdeme se podívat ještě přímo do Žďáru nad Sázavou, kde nás ladíte na 96 FM. Na křižovatce ulic Bezručova a Jungmanova bouralo osobní auto s motocyklem, i tady projedete s omezením. Šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdybyste i vy, krokodýláci, narazili na nějakou mimořádnost, volejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na

0: Je krátce po 15. hodině, hezké nedělní odpoledne, přeje Milan, no a tím, že je po 15., znamená to jediné, za mikrofon už se pomaličku, ale jistě chystá moje kolegyně Míša Rotrová, která si s vámi užije nejen brněnské hantec, ale taky prozradí, jak vyhrát benzín gratis. Tak si na to počkejte, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
4: A na Krokodýlu už teď s vámi Míša a taky Honza Žanek Hlaváček a společně se jdeme podívat na trošku Hantecu. Žany, vítej, tak co si dneska dáme?
5: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomete, že to je špicová kobra?
4: No jasný, dneska to není těžké. Brňáci, co vy?
6: Velký chlap.
7: Hezká ženská.
8: Sexy ženská.
9: Bezva ženská.
4: Jo, celkem jsme to typli, Žany.
5: Špicová kobra nebo betelná Havaj nebo láčová debresínka je krásná dívka. Takových je v Brně hafo, tak nějakou potkejte a mějte betelný den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
10: Krokodýlí zvuky, pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
11: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
12: Rozpálená do běla.
13: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl, Míša Rotrová.
14: Aktuálně z Brna. Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
15: Vaše město Brno.
16: Baštím, baštíš, baštírna.
17: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
16: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
17: www.baštírna.cz. Mňam.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Na Krokodýlu minutku po půl čtvrté Dua Lipa, no a my zdravíme taky třeba Moravany, Telnice, tam mají nové sportovní haly. Obce do jejich výstavby investovaly desítky milionů korun a čerpali také dotace od Národní sportovní agentury. No a dodám, že novou halu plánují třeba i Boskovice na Blanensku. Tak právě teď zdravíme tam, kde nás ladíte na 91,9 FM a hrajeme další hity.

0: na krokodýlu Keša a my míříme taky do brněnské zoologické zahrady.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: No a o tom, jak tam vypadá září a co je nového, co vás tam čeká, nám řekne více mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Máme tu září, pro školáky začala opět povinná školní docházka a my jsme upravili provozní dobu. Zavíráme o hodinu dříve než o prázdninách. Máme tedy otevřeno od 9 do 6 a pokladny se uzavřejí hodinu před koncem otevírací doby. V zoo to ale pořád žije a důkazem budíš blížící se velká víkendová akce Festival smečky, kterou pořádáme od 11. do 13. září. Těšit se můžete na oblíbená komentovaná krmení a setkání a stanoviště našich partnerů. Bude tu například Technické muzeum Brno, dopravní podnik města Brna Sako a chyby nebudou ani nafouknuté modely Hvězdárny a Planetária Brno. A pokud si chcete čekání trochu zkrátit, tak ve středu 9. září vás čeká v rámci pravidelných přednášek o biodiverzitě exkurze o objevování ptačí říše v areálu zoo. Děje se toho pořád hodně a já vám přeji, ať je pro vás září měsícem radosti a zážitku.
0: Tolik tedy mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. My děkujeme za informace, za pozvánky, ať už na tu velkou blížící se víkendovou akci, anebo zkrátka i jen tak do zoo. Vyrazit tam můžete, otevíračka sice o hodinku kratší, ale stále spoustu času zamířit za zvířátky do brněnské zoo.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
4: Jsem Eliška Volná, starostka města Hrušovany nad Jevišovkou. U nás se dlouhodobě zadržuje voda v krajině tím, že se vysazují stromy. Vysazovali jsme několik lesů, několik tisíc stromů. Staráme se o zámecký park. Máme mokřady, máme rybníky, které se chystáme čistit, aby jsme je odbahnili, aby zůstala tam větší množství vody. Díky uvedeným opatřením máme prozatím vody v Hrušovanech nad Jevišovkou dostatek. To neznamená, že bychom s ní neměli šetřit a určitě s ní i občané šetří.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
12: Do našeho týmu v Autopalace Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariéra@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Zpívá Britney Spears, 16. hodina se přibližuje a to je čas na další čerstvé zprávy, které dneska chystá Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Jak úpravy svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám, o tom už více ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další krokodýlí hity zase po čtvrté, co pro vás chystáme a na co se můžete těšit.

0: taky pro všechny z vás, kteří třeba dneska nemáte úplně ten nejlepší den, Daniel Powter, Bad Day.
1: Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno.
0: A z český hitu třeba tahle optimistická dvojka Pokáč, Pavel Calta a jejich písnička. Za 2,5 minuty je 16 hodin.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
3: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Počasí dneska příjemné, slunečné, modrá obloha. Jak to vypadá, co se týče teploty, tak v centru Brna máme okolo 24 stupňů Celsia, v Břeclavi je ještě o pár desetinek více, jinak se to nejčastěji pohybuje mezi 22 a právě 24, směr Vysočina, tam je to spíše okolo 20 stupňů. A pokud si říkáte, co zítra, jaké nás čeká počasí, mělo by být polojasno až skoro jasno, a to především ráno, během dne potom trošku více oblačnosti, výjimečně se může vyskytnout i nějaký ten slabý déšť a nejvyšší teploty příjemné, ty nejvyšší 24 až 27 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji pěkný den.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, chtějí zjistit odborníci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Ve čtvrtek ráno proto začali s podběráky řeku procházet a na 30 různých místech ryby odlovili. Určí jejich druh a spočítají je. Svratka podél náplavky po úpravě lépe stimuluje přirozený tok. Je tedy šance, že se tam začnou přirozeně rozmnožovat původní druhy ryb, například parma obecná nebo jelen. Tloušť. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu lze od června 2021 žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na hřbitově ve městě Nyergesújfalu na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí. Fotbalisté pražské Slávie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezóně a klesl na čtvrtou příčku.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a taky Jižní Moravu. Pojďme se podívat na to, jak nám to v tuto chvíli jezdí. Tak pozor si dávejte v Brně, přímo v Knížské ulici u křižovatky s ulicí Branka. Tady nám bourala dvě osobní auta a proto počítejte i s nějakým tím zdržením. Dále míříme taky na Hodonínsko, tam máme nehodu, kde auto bouralo do stromu mezi Násedlovicemi a Čejčí. Je tady, se projíždí s omezením. Taky pojďme mrknout na Vyškovsko, nevím, co se to dneska děje, tady pro změnu auto bouralo do sloupu, je to v Brankovicích, ulici Milana Diase, průjezd taktéž s omezením. A ještě nehoda motorky na Znojemsku v Lubnici, je tady projíždíte opatrně. V tuto chvíli by to mělo být všechno, pokud jste na cestách a máte nějaké další informace, tak nám prosím zavolejte.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Máme 2 minutky po 16. na Krokodýlu, s vámi Míša Rotrová, já vám přeji krásné nedělní slunečné odpoledne a za malou chvíli se s Krokodýlem cestovatelem podíváme na jednu památku, brněnskou památku, kterou najdete přímo v centru města, tak zůstaňte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: cestovatel.
1: A tentokrát vyrážíme s krokodýlem cestovatelem přímo do centra Brna. A pojďme se podívat na jednu památku, jestli pak poznáte, jakou že mám na mysli. Je to středověká brněnská stavba a jedná se o nejstarší světskou stavbu ve městě. Nachází se v blízkosti Zelného trhu na Radnické ulici a počátky stavby sahají do 13. století. V průjezdu věže této budovy je nainstalováno brněnské kolo a drak, ke kterým se váže hned několik brněnských pověstí. Takže pokud ještě náhodou nemáte fotku s drakem a kolem, můžete vyrazit na tuhle památku a vy jistě tušíte, že je to stará radnice v Brně. No a když nad tím tak přemýšlím, tak pravda je, že ani já nemám asi fotku s drakem a kolem. Tak to, abych to vyrazila napravit, tak se tam třeba krokodýláci potkáme.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz
2: Aktuálně z Brna.
3: Dovedete si představit, jaké je to žít ve světě ticha? Že ne? Přijďte na neslýchanou akci. Čeká vás bohatý program s možností orientačního vyšetření sluchu přenosným audiometrem. Dále divadelní představení, hudební vystoupení tlumočené do českého znakového jazyka a ještě mnohem více. Neslýchaná akce aneb jaké je to neslyšet se koná ve čtvrtek 10. září na Moravském náměstí v Brně mezi 10. a 18. hodinou a je zdarma. Letošním ambasadorem akce je herec Radim Fiala. Více informací na zdraví.brno.cz.
2: Vaše město Brno.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: nejen pro všechny puberťáky na krokodýlu Xindl X a stejnojmenný hit. No a teď už taky se pojďme podívat na to, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Radek, jsem z Brna a chtěl bych touto cestou pomoct rodině, velice dobrým známým, který mají 3 děti. Z toho mají 2 sedmileté a obě trpí autismem. Holčička je ještě hyperaktivní k tomu. Mají problém jezdit v MHD, musí mít doprovod obou rodičů a není to úplně jednoduchý. Tatínek si rozhodl, že si udělá řidičák, ale je to finančně náročné a teď si to nemůžou dovolit. A proto jsem poprosil o pomoc Krokodýla.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a tatínkovi zajistil autoškolu, aby mohl své děti vozit do speciální školy autem.
2: Když jsem to rodině oznámil, měli velikou radost a moc děkuji Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Na Krokodýl nám zpívá Katy Perry, no a teď už taky výzva pro vás, pokud chcete vyhrát 119 350 korun. Je tu další kolo soutěže Krokodýlí zvuky, tak pojďte tipovat a volat studio 603 100 303. Linku odblokovávám právě teď.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A jdeme soutěžit o peníze, o pořádný balík peněz, protože vám na Krokodýlu v tuto chvíli umožníme vyhrát 119 350 korun. A to jenom a pouze za uhodnutí našeho tajemného zvuku. A hádat bude pochopitelně ten, kdo se dovolal jako první, tak kdo pak je na lince?
2: Ivoš.
1: Ivoši, krásné odpoledne, kde posloucháte Krokodýla?
2: Vám taky.
1: Kde nás ladíte, kde se nacházíte? Tak zdravíme, tak to není úplně až tak blízko, tak jsme rádi, že i tam se ladí Krokodýl. No a mě by zajímalo, co byste za tuhle částku pořídil, 119 350 korun.
2: No, já bych se to dal asi na léčení.
1: Tak to je taky dobrý účel a 119 000 není úplně málo. Tak si pojďme připomenout, jaký zvuk aktuálně máme. To je on a my se ptáme s arbitrem. Ivoši, co to podle vás je?
2: Já si myslím, že to je ukousnutí jabka.
1: Dobře, tak jdeme se zeptat arbitra, jestli je to zvuk ukousnutí jablka. Je to zvuk za 119 350 korun, ano nebo ne? Ivoši, tak bohužel, je mi líto, ale slyšel jste to sám. Není to ono, ale můžete to zkusit zase někdy příště. Držím vám pěsti a krásný zbytek neděle.
2: Tak jo, mějte se na sklep.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Auto v garáži, grill na žhaven a žena
4: rozpálená dobila.
5: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl, Míša Rotrová.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Nechoď do té vody!
8: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
9: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Základní škola Maple Bear vás zve v neděli 20. září na charitativní běh Terryho Foxe v Brně. Můžete běžet nebo si jen projít 5-kilometrovou trasu. Dětský běh na 100 metrů startuje ve 14.30. Běh je nesoutěžní a vstupné je zdarma. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Přijďte společně podpořit pacienty Masarykova onkologického ústavu a jejich blízké. Registrujte se dopředu a zdarma na brno.maplebear.cz. Těšíme se v neděli 20. září od 13 do 16 hodin na nové zbrojovce v Brně.
12: Rokle, Rokle, Roklefest
13: je opět tady. V sobotu 12. září od 1. odpoledne ožije amfiteátr Lesná v Brně festivalem pro děti i dospělé.
14: Koncerty, šermířské souboje vikingů, kovář z pohádky, kterou uvidíte na Vánoce, sport, zorbing, koupání v pěně, jízda na koni, hasiči, popeláři, křest veverky severky, soutěže o hodnotné ceny a spousta další zábavy.
13: A až se setmí,
14: letní kino přímo v amfiteátru.
12: Rokle, Rokle, Roklefest.
13: V sobotu 12. září od 13 hodin v amfiteátru Lesná. Roklefest.cz nebo na Facebooku.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Na krokodýlu chvíli před pátou George Harrison. Doufám, že vás roztancoval tak jako mě tady ve studiu, no a taky Míšu, která dneska chystá čerstvé zprávy. Tak pěkné odpoledne.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Kamery počítající cestující brněnské městské hromadné dopravy. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Komedii o vážných věcech. Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Představení Držím ti město nabízí na dvoře divadlo Husa na provázku ve 20 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity z Krokodýla po páté, co si dáme? Třeba bude Lucas and Steve. Taky to tady rozjedou Eiffel 65. A z českých hitů nabídneme Lucii a Sen. Za minutu a tři čtvrtě je 17 hodin.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dnes jako malované, modrá obloha, sluníčko v centru Brna v tuto chvíli 24,5 stupně Celsia. Jinak na Jižní Moravě se to pohybuje nejčastěji v rozpětí 22 až 24, směr Vysočina spíše okolo 20. Zítřejší den nejprve ráno polujasno až skoro jasno, přes den trošku více oblačnosti, sem tam může výjimečně spadnout i nějaká ta kapka a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik města Brna zavádí do ostrého provozu systém automatického počítání cestujících. Kamerová technologie v celkem 734 vozidlech MHD eviduje nástupy a výstupy cestujících s přesností na téměř 100%. Systém může dopravnímu podniku města Brna pomoci flexibilněji plánovat spoje. Začala hlavní sezona sklizně hroznů. Podle odhadu svazu vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Kvalita hroznů je ale zatím dobrá. Kvůli teplému počasí dozrává víc odrůd současně. Vinaři je tak musí sklízet rychleji. Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na dnešek zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami. Tenistka Marie Bousková byla i přes porážku ve třetím kole US Open s Polkou Igou Świątekovou hrdá, že svedla s bývalou světovou jedničkou vyrovnaný souboj. Po prohře 6-7, 6-7 litovala některých situací. Navzdory čtvrté vzájemné porážce ale cítila, že sehrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou nejvyrovnanější zápas.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak to v tuto chvíli vypadá a kde si případně dát pozor. Stále se nám ještě dořešuje nehoda v Brně v Kýňské ulici u křižovatky s ulicí Branka, kde bourala dvě osobní auta. A pojďme také na D1, dvě auta v sobě v levém pruhu. Máme na 195,5 kilometru D1 u Brna ve směru na Vyškov. Tady počítejte se zdržením koloně, která má v tuto chvíli okolo kilometru. Na Třebíčsku potom havarovala motorka, a to v Kramolíně, je tam policie, průjezd s omezením. Cyklista potom boural na kruhovém objezdu na Žďársku ve Velké Býteši. Dále se pojďme ještě podívat na Vyškovsko. Auto bouralo do sloupu v Brankovicích v ulici Milana Diase a pro změnu auto do stromu bouralo na Hodonínsku mezi Násedlovicemi a Čejčí. Dořešuje se ještě i nehoda motorky na Znojemsku v Lubnici. Pro tuto chvíli by to mělo být všechno, není toho úplně málo. Jezděte opatrně, milí šoféři, a pokud byste měli z cest nějaké další info, tak jsme tady pro vás a můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
5: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: 2,5 minuty po 17. vám přeje z krokodýla krásnou neděli Míša Rotrová a za chvíli spolu se mnou taky naše malá roztomilá zlatíčka a pro ně důležitá otázka, proč si ženy holí nohy?
1: Aby byly hezký.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně, ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A teď už na krokodýlu míříme taky za našimi nejmenšími, nejrostomilejšími, za našimi zlatíčky, která mají často opravdu velkou fantazii a když odpověď na nějakou tu otázku neví, tak si ji zkrátka vymyslí. No a tentokrát jsme se jich v jedné ze školek zeptali na to, milé děti, proč si ženy holí nohy?
2: Protože holky mají takový ty chloupky, jim to tam vadí a to chlapům to tam nevadí.
3: Aby byly hezký.
4: Aby mohli chodit ven, že to, že aby nebyli hnusní.
5: Aby nemuseli nosit punčochaty, aby mohli nosit šaty.
6: Třeba kluci si je neholijou, protože chtějí mít dlouhý.
7: Aby mohli nosit kraťase.
1: Ano, děti, máte pravdu, my ženy si holíme nohy třeba proto, abychom mohli nosit šaty. Ale léto pomaličku, ale jistě se začíná chýlit ke konci, přijde podzim, zima, delší kalhoty, tak to možná my ženy už nebudeme muset tolik hrotit.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Poslouchej Rádio Krokodýl.

0: protokolní. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhony 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Tak tohle bude jízda. Autosalon Jenen slaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
10: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Máme 2 minutky po 17:30 na Krokodýlu, s vámi Míša. No a v Kohoutovicích mají nový klimapark, a to na Libušině třídě. Sice teď už to horko není tak velké, ale věřím, že třeba příští léto se to bude hodně hodit. Radnice proměnila původní dětské hřiště v prostor s mlžítky, pítkem a posezením s novou zelení. Tak se tam můžete vyrazit pěkně projít. Teď už z Krokodýla taky Bruno Mars a Rose.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýl teď míříme taky za brněnskou městskou policií. Na telefonu už připravená mluvčí Markéta Skřivánková, která nám řekne, co se v Brně třeba dělo o tomto víkendu.
2: Krásný den všem posluchačům. Poklidný odjezd Bratislavské ulice prý znemožňovali v pátek odpoledne dva podnapilí muži řidičce Mercedesu. Polehávali údajně na kapotě jejího auta a když je požádala, aby toho nechali, jeden z nich se prý rozčilil natolik, že údajně začal kopat do auta. Poškodil tím držák registrační značky. Druhý ženu sice poslechl, údajně se ale vymočil hned vedle auta na chodník. Oba muži tak budou své nevhodné chování vysvětlovat také úředníkům. V sobotu večer mířili strážníci mimo jiné do Mokré hory kvůli posprejované kamenné zítce. V její blízkosti našli nezletilého mladíka. Fialovo-černé grafity bylo zhruba metr vysoké a metr a půl široké. Přestože měl mladík potřísněné ruce stejnými barvami a batohu měl právě takové spreje, zarytě tvrdil, že nic neudělal a jen čeká na autobus. Strážníci ho ale jako podezřelého z trestného činu předali státním policistům. A stejně dopadl i 32-letý muž, který v sobotu večer popsal fixou dvířka rozvodné skříně hotelové budovy v Žabovřeskách. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
1: Tolik tedy mluvčí brněnské městské policie Markéta Skřivánková. My děkujeme za informace, přejeme co nejméně takových incidentů a co nejklidnější službu všem strážníkům. No a za chvíli další krokodýlí hity, třeba Michel Tello.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
3: Jmenuji se Jaroslava Rejchlová a jsem starostkou obce Dolní Věstonice. Naše opatření proti suchu v současné době je takové, že vlastně je zákaz naplňování bazénů. Z toho dlouhodobého hlediska máme taková opatření, že například parkoviště osazujeme zatravňovací dlažbou, budujeme remízky a tak dále.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Bacha zleva, útočí na nás!
6: Na, vem si šíp!
5: Dostal jsem ho, jo!
6: Aerogame Lesná. Arena, kde zažiješ lukostřeleckou bitvu s partou kámošů nebo kolegů.
5: Týmová hra pod širým nebem.
6: Kde?
5: Areál lanového centra Proud, Brno Lesná.
6: Kdy?
5: Od pátku do neděle. Rezervace na arro2tv@lesna.cz.
6: Zaměř na Lesnou a střílej šípy po všem, co se hejbe. To je Aerogame Lesná.
7: Baštím, baštíš, baštírna.
8: www.baštírna.cz. Klikni a bašti.
7: Baštírna SRO. Výroba a distribuce teplé a chlazené stravy. Rozvoz do firem a provozů.
8: www.baštírna.cz. Mňam.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Ed Sheeran nám zpívá tady na Krokodýlu a nám se přibližuje 18. hodina, letí nám to letí a je čas na další čerstvé zprávy, které dneska chystá Míša.
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne, některé úpravy srbské budou až příští rok, podrobnosti už za chvíli.
2: Radio Krokodýlu. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Přijďte si užít v pátek 11. září odpoledne plné zábavy. Od 15 hodin na vás na Moravském náměstí u Jošta čeká festival Ruku v ruce. Těšte se na skate show, mažoretky, grafity, malování na obličej, hudební divadlo Niky Lárové a kapelu Shot C. Těší se na vás Armáda Spásy a brněnská nízkoprahová centra.
2: Radio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hit za hitem tady bude i po šesté, co si dáme. Zaspívá nám Ava Max. Taky budou Backstreet Boys.
5: Život je krásný, je na konci světa.
0: A nebo nám bude Krištof zpívat o tom, že život je krásný. Minuta a půl zbývá ještě do 18. hodiny.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Počasí si dneska užíváme velmi příjemné, stále v Brně teplota 24,5 stupňů Celsia. A pokud se díváme na Jižní Moravu, tak je to pořád v rozpětí mezi 22, 24, pokud byste jeli na Vysočinu, tam spíše okolo 20, jsem tam i pod 20. No a jaký bude zítřek? Nejprve ráno polojasno až skoro jasno, během dne trošku více oblačnosti, výjimečně se může vyskytnout i nějaký slabý déšť, a to hlavně na severu kraje. No a nejvyšší teploty zítra 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Fotbalový stadion v Srbské ulici v Brně, kde hraje své domácí zápasy v první lize zbrojovka i Artis, získává novou tvář. Přibyly tam LED obrazovky i turnikety pro vstup. Některá doplnění však ještě zbývá udělat. Například rozšíření lávek pro média je v plánu až v roce 2027.
2: Rádio Krokodýl, Vyškovsko.
1: Lokalita bývalých nábytkářských umělecko-průmyslových závodů v Bučovicích na Vyškovsku o rozloze přibližně 6 hektarů se ve druhé polovině září začne měnit na novou čtvrť. Vzniknou rodinné i bytové domy, parkoviště pro desítky vozů a v plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma zahájí práce přibližně 21. září. Ukrajinské jednotky dostaly rozkaz dočasně zastavit palbu na frontě. Režim klidu z ukrajinské strany potrvá do úterý. Moskva se k plošnému zastavení bojů nepřipojila. Putin ale následně nařídil ruské armádě, aby od sobotní půlnoci po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Opatření souvisí s návštěvou amerických vyjednavačů, kteří přijíždějí s návrhem na ukončení války. Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené 17, prohrál ve 3. kole s domácím Lernerem Týnem 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a Jižní Moravu, jak to v tuto chvíli jezdí, přímo v Brně v pořádku, ale pojďme na D1, 195,5 kilometr u Brna ve směru na Vyškov od Prahy, 2 auta v sobě v levém pruhu, zdržení ve zhruba kilometrové koloně, taky se stále dořešuje nehoda, kde auto bouralo do stromu na Hodonínsku mezi Násedlovicemi a Čejčí a nehoda motorky je potom na Znojemsku v Lubnici, je to nehoda i se zraněním, tak projíždíte určitě velmi opatrně. A pokud jste na cestách, máte informace pro ostatní šoféry, tak prosím zavolejte a my to rádi pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl.
3: Šťastný příjezd do cíle vašich cest přeje Autocentrum Hakr, největší prodejna střešních nosičů a boxů na Moravě. www.hakrbrno.cz, váš pomocník při cestě na dovolenou.

0: Dvě minuty po 18. hodině ladíte krokodýla, díky za to, Míša Rotrová s vámi. No a co takhle benzín zadarmo? Já myslím, že při těch cenách by se to mohlo celkem hodit. Jak ho vyhrát, tak to vám prozradím za okamžik.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
1: Krokodýláci, je tady září, což především pro vás, co máte třeba školou povinné děti, tak je měsíc spousty výdajů a co takhle mít alespoň benzín zadarmo. Je tady vaše oblíbená soutěž na Krokodýlu zase a opět. Ano, benzín je u nás zadarmo, stačí jenom a pouze poslouchat Krokodýla. Pokud si říkáte, no jo, ale jak vyhrát, tak je to úplně jednoduché. Každý den lovíte ve vysílání výherní song a tím zítřejším je Omy Cheerleader. Pokud tuhle pohodovou věc zítra uslyšíte v éteru Krokodýla, volejte okamžitě 603 103 103. No a kdo už třeba vyhrál?
2: Marcela Křivánková, jsem z Pišnova, vyhrála jsem naftu od rádia Krokodýl a je to naprosto super. Děkuji.
1: My gratulujeme a vyhrát můžete i vy. Tohle je tedy zítřejší výherní song Omy. Pokud to uslyšíte zítra, volejte studio a vyhrávejte. A já vám držím pěsti.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávej.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
7: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
8: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Backstreet Boys na Krokodýlu, minutku po půl sedmé. A jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Moje jméno je Jarmila Hrabalová a pracuji jako logoped ve speciálních školách Elpis, která sídlí v Brně Židenicích. Máme žáky s různými diagnózami, vlastně jsou to kombinované vady. Pracujeme také s autisty, kteří výborně vnímají očima, sluchem, a protože chceme ozvláštnit naši výuku, tak potřebujeme k této výuce tablet. A tento tablet jsem požádala pro Františka, který velice dobře manipuluje s elektronikou, to znamená, se vyzná v tabletech, v počítačích, a velmi ho to baví. Potřebujeme, aby poslouchal, koukal na obrázky, a to je pro něj jako přenosný přístroj na učení.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a Františkovi tento tablet pořídil.
2: Rádio Krokodýl nám tento tablet sehnalo. Za to moc krát děkujeme a jsme vděční nejen my, ale všichni z naší školy.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Zajímají nás vaše názory.
2: No a pojďme se tady podívat do centra Brna, na obilní trh. Tady se po rekonstrukci, prázdninové rekonstrukci, otevřelo velmi oblíbené a hojně navštěvované dětské hřiště. Kompletní revitalizace přinesla širší plochu, nové herní prvky a třeba i mlžítka pro horké dny. A Krokodýl byl u toho a zeptal se vás, jak se vám to líbí, Brňáci?
3: Je hezký, moderní, no.
4: Mně se líbí ty lavečky, tady tyhle ty průchozí.
5: Mně se líbí skluzavka.
6: Mně se líbí taky skluzavka.
7: Mně se líbí všechno.
8: Mně se líbí úplně všechno, včetně domečků.
9: Víš ten vodotrus?
10: Asi nejvíc skluzavka.
11: Mně se tady hodně líbí ty malé domečky a tady stříká ta voda.
12: Mně se líbí tobogán.
2: Je pravda, že to hřiště je opravdu nádherné, je tam velká spousta různého vyžití, krásných prvků, takže si myslím, že si tam každý najde své, menší i větší, jenom samozřejmě těch dětí tam bývá opravdu hodně, takže já bych řekla, milé Brno, takových krásných nových hřišť potřebujeme ještě velkou spoustu, ať se to pěkně rozvrství.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Na Rádiu Krokodýl věříme, že pomáhat má smysl. Společně s 81 Klima hledáme příběhy lidí, kterým můžeme změnit život k lepšímu. Každý měsíc věnujeme potřebnému jednu klimatizaci. Každý měsíc celý rok. Znáte někoho, komu jedna z 12 klimatizací skutečně pomůže? Napište nám jeho příběh na www.81pomáha.cz. 81 Klima a Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
13: Tak tohle bude jízda. Autosalon je neslaví 35 let a zve vás na velký rodinný den. Přijďte společně a buďte u toho. Čeká vás spousta atrakcí, soutěží, dobré nálady, hudby, balonkář, malování na obličej a samozřejmě také nablízkaná auta. Na plný plyn to rozjedeme v sobotu 19. září od 10. hodiny v autosalonu Jene, Brno Komín, Branka 36.
14: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
15: Do našeho týmu v Autopalas Brno hledáme nové kolegy na pozici obsluha myčky vozidel. Hledáme fandy do aut, co se nezaleknou žádné práce. Oceníme zodpovědnost a předchozí zkušenosti. Těšit se u nás můžete na nadprůměrný výdělek, 5-týdenní dovolenou a další benefity. Napište nám na kariera@autopalace.cz a my se vám rádi ozveme. Autopalas Brno, Řípská 22.
16: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na Krokodýlu nás chviličku před 19. hodinou roztancovali Train Hey Soul Sister, no a za okamžik mrkneme na počasí a taky na informace z dopravy.
1: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hit za hitem zase po sedmé, co chystáme. Bude Dua Lipa. Taky nás roztančí ABBA. A z českých hitů třeba Slza, Lhůta, Záruční. Je tu 19. hodina.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí bylo dneska příjemné a vlastně stále je, protože v centru Brna třeba máme na teploměru necelých 23 stupňů Celsia a podobné je to i jinde na jihu Moravy, nejčastěji 22, 23 a 20, Vysočina, tam je to tak 17 až 20. A co zítřejší den, ráno polojasno až skoro jasno, více sluníčka, přes den trošku více mraku a oblačnosti, sem tam může přijít nějaká ta kapka, ale spíše na severu kraje, no a nejvyšší teploty 24 až 20.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace, jak to vypadá, naštěstí dobře. Přímo v Brně úplně bez komplikací, nebouráme ani nemáme žádná zdržení. Pozor jen na Třebíčsku, na bouračku dvou osobních aut, je to v ulici Jaroslava Haška u mateřské školy. Tady projíždíte opatrně, no a celkově na sebe na cestách dávejte pozor a pokud byste měli aktuální info, tak nám prosím volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: A protože je po 19. a je neděle, tak to znamená, že naproti mě ve studiu Krokodýla taky Zbyněk Loucký.
1: Ahoj, Míšo, krásnou neděli, no vlastně neděli večer už.
0: Je to tak, je tu nový školní rok, jak to zatím prožíváš?
1: Neprožívám.
0: Tak to je dobře.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krásný nedělní večer, tancující královna, ale taky tancující krokodýl, a v neděli večer se podíváme a zrekapitulujeme celý týden, tak za chvíli probereme, že vám krokodýl už zase plní nádrž a nabízí benzin zcela gratis a zdarma. Hezký večer.

0: 19.19, právě teď hezkou neděli přejeme a jdeme a zajedeme právě teď na benzinku. Co říkáte?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Jasně, je to tady, po prázdninách se vrací vaše oblíbená soutěž zpátky. Na Krokodýlu jsme uvolnili další zásoby paliva pro celé Brno i Jižní Moravu a to zcela zadarmo, gratis a stačí jenom poslouchat Krokodýl. Jak vyhrát? Je to zcela a jednoduché, každý všední den lovíte ve vysílání výherní song. A kdo už třeba vyhrál? No, třeba Irča, poslouchejte.
2: Jmenuji se Irena, bydlím v Popovkách a vyhrála jsem benzín a bude se nám hodit, jedeme na Rovču a moc děkujem.
0: A tak ať dojedete daleko, není za co, rádo se stalo, ale teď ta důležitá informace. Dalším výherním hitem na zítřejší pondělí je Omi a Cheerleader. Měle se to zítra rozezní, tak neváhejte a volejte. A volejte Krokodýl 603 103 103. Vyhráváte benzín gratis.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

nádherný nedělní večer a pěknou neděli za tem 6. září. Jste s Krokodýlem právě teď večer a my už chystáme třeba Dua Lipa, Love Again, Culture Beat a tak si dáme Belindu, že něco nám poví o tom nebe, že je místo na zemi. A mimochodem připomínám, že dneska je taky v kalendáři Boleslav, kdybyste zapomněli. Krokodýl, jsme vaše rádio. Hezký 7. večer v týdnu přeje Zbyňák.

to touch your hand or

0: pěknou neděli a příjemný finišující týden s krokodýlem. A jaký byl celý tento týden z pohledu městské policie Brno?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Hned se to dozvíme, protože Krokodýl má právě teď na telefonu městskou policii Brno a za ní Jakub Ghanem.
2: Hezký den posluchačům do studia. V pondělí dopoledne strážníci bleskově dopadli do půly těla slečeného muže, který prý v centru města manipuloval se zbraní a vytahoval zásobník. Hlídka městské policie potom plynovou pistoli objevila u jeho známé a ihned ženu vyzvala k jejímu vydání. Případ bude mít do hru kvůli podezření z porušení zákona o zbraních. V úterý v podvečer kontaktoval strážníky v Kohoutovicích muž, který našel peněženku s téměř 10 000 korunami. Uvnitř byly i doklady majitele a městská policie ho brzy kontaktovala. Prokázal se e-dokladem a své věci si ještě večer převzal. A v noci na pátek si naše dohledové centrum všimlo dvojice, která vnikla do ekodvora v Bosonohách. Žena si tam do velké tašky naskládala domácí pekárnu, čističku šperků, vrtačku i s baterií a nabíječkou, svítilnu, horkovzdušnou pistoli a ruční vysavač. Záměr odnést odložené věci ale nebyl její největší problém. Strážníci zjistili, že je podezřelá z opakovaných krádeží a aktuálně je v běhu trestní řízení. Případ tedy předali kolegům z policie České republiky. Přeji příjemně prožitý víkend a nerušený poslech.
0: Děkujeme, Kubo, a klidnou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Vaše letní rádio. Krokodýl. Krokodýl.
1: Say low. Yeah, do side.

0: Dobrý večer s krokodýlem. Vaše rádio. To je tady frekvence 103 FM. Jsme se projeli po dálnici, která všichni víme, kam vede. A dovedla nás taky ke 20. hodině. Je 8. Dobrý večer.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jsme to namíchali, protřepali Leony, Don't Worry. Ten rouzí zaklepeme na nebeskou bránu. A Eva Farná, Všechno nebo nic.
3: Loďka papírová,
0: prostě krokodýla, hit za hitem, pěkný večer, 8. odbyla.
4: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Pojďme se na to podívat na zítřejší nový týden a pondělí zítra oblačno, odpoledne ještě možná více oblačnosti, teploty raní, jenom osmička už a odpolední teploty příjemných 23 stupňů Celsia. Krokodýl a 7. večer v týdnu a za chvíli se podíváme na jednu zajímavou informaci tohoto týdne. Ta mě opravdu zaujala. Odborníci zjišťují, jak úpravy svratky podél náplavky v Brně prospěly rybám. Můžete se na nás spolehnout, mrkneme na to.
1: Je dobré mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Tak dobrý nedělní večer, nenechte si to za chvíli ujít, ale teď už náš největší hudební výběr a fajn neděli přeje Krokodýl a taky Zbyněk Loucký. Užívejte a buďte u toho s námi.

0: Dobrý sedmý večer v týdnu s krokodýlem, hezký nedělní večer a víte co, vyrazíme teď na náplavku.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Totiž, jak úpravy řeky Svratky podél brněnské náplavky prospěly rybímu plůdku, to chtějí zjistit odborníci. V minulém týdnu začali s podběráky řeku procházet, na 30 různých místech ryby odlovili a určí jejich druh a spočítají je. Svratka podél náplavky po úpravě lépe totiž simuluje přirozený tok. Je tedy šance, že se tam začnou také přirozeně rozmnožovat původní druhy ryb. K lovení rybího plůdku používají speciální vybavení, ryby omračují elektrickým proudem, pozbírají je a pak je vrací zpět do vody. Odborníci očekávají, že se stav rybího plůdku, tedy ryb, které se vylíhly letos proti předchozím měřením, zvýšil. Ryby na náplavce zdraví z břehu krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Loďka papírová Evy Farné pluje na vodách frekvence 103 FM. Tady je váš nedělní krokodýl. Pěknou neděli. Finišuje nám pomaličku 36. týden letošního roku. Má před sebou ještě 3,5 hodinky. My si dáme za chvíli Debut Touch the Sun, Guns N' Roses. Budeme klepat na nebeskou bránu. A teď novinka. Leony, Don't Worry. Tady krokodýl. Novinka.

0: Nedělní večer trávíte s Krokodýlem a my jsme moc rádi.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A tak se teďka mrkneme na tenhle víkend a budeme rekapitulovat sobotu a neděli z pohledu městské policie. Na telefonu Markéta Skřivánková.
2: Krásný den všem posluchačům. Poklidný odjezd Bratislavské ulice prý znemožňovali v pátek odpoledne dva podnapilí muži řidičce Mercedesu. Polehávali údajně na kapotě jejího auta a když je požádala, aby toho nechali, jeden z nich se prý rozčilil natolik, že údajně začal kopat do auta. Poškodil tím držák registrační značky. Druhý ženu sice poslechl, údajně se ale vymočil hned vedle auta na chodník. Oba muži tak budou své nevhodné chování vysvětlovat také úředníkům. V sobotu večer mířili strážníci mimo jiné do Mokré hory kvůli posprejované kamenné zítce. V její blízkosti našli nezletilého mladíka. Fialovo-černé grafity bylo zhruba metr vysoké a metr a půl široké. Přestože měl mladík potřísněné ruce stejnými barvami a platohu měl právě takové spreje, zarytě tvrdil, že nic neudělal a jen čeká na autobus. Strážníci ho ale jako podezřelého z trestného činu předali státním policistům. A stejně dopadl i 32-letý muž, který v sobotu večer popsal fixou dvířka rozvodné skříně hotelové budovy v Žabovřeckách. To byl jen stručný přehled víkendových případů městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den.
0: Markéto, děkujeme, my přejeme klidný zbytek neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: večer. Přeje Krokodýl krásnou neděli. Jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr. A právě teď, chvíli před 9. večerní, jsme dokouzlili s Hudínem a taky s Dua Lipa. A jak budeme hrát nadále, hned se to dozvíte.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Připraveno, namícháno, aby ne Pink Trust Fall. Přihodíme i Coldplay, Viva La Vida. All Stars Band, Ty jsi jako já. A my jsme Krokodýl a máme hit za hitem, tak si to nenechte ujít.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra v pondělí s novým týdnem oblačno, odpoledne by mělo být ještě více oblačnosti, ale teploty budou příjemné. Ty raní už jenom osmička, ale odpoledne zítra 23 stupňů Celsia. Bylo 21 krásný nedělní večer s datem 6. září. Přejeme, no a jestli už jdete spát, tak co vám dobře usíná, něco pěkného zdá, jestli budete třeba v práci nebo zaměstnání, budeme vám moc rádi dělat společnost. Jsme Krokodýl, vaše rádio.
1: Je dobré mít komu věřit. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Tak tady už je po 9. večerní náš největší hudební výběr právě teď a hezký večer a krásnou noc přeji od mikrofonu Zbyněk Koucký. Mějte se moc hezky. Naslyšenou. Ahoj.

Nedělní krokodýlí plíček se nám rozjíždí a to ten 6. zářijový. Doufám, že pro vás byl příjemný první zářijový víkend a užili jste si ho, jak se patří. A teď si pojďme užít další ty na krokodýlo.

Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Na Krokodýlu jsou pro vás připravené další skvělé hity. Boleslav a také Boleslava slaví svůj svátek. A my přejeme tedy všechno nejlepší. Bolku, jen to nejlepší od nás z Krokodýla.

někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Stále jste na vlně krokodýla a to je dobře. Jarek vám všem přeje krásný poslech. Dnes máme Světový den bahňáků. Také máme židovský svátek Rosh Hashana. Nový rok začíná po západu slunce. Tak jenom abyste viděli, čím zajímavý ten 6. zářijový den byl a vlastně je. Teď přání krásné noci a užívejte si Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Nedělní plíšek nám krásně valí dál, Jarek Hemala s vámi, pohodu, dobrou náladu, užívejte si, jak se patří. Jinak doufám, že dobře se teď ladí Krokodýl na Lesné, protože tam pošleme další hitovku. Ano, pěknou pohodovou noc vám tam přejeme a v Brně na 103 FM na Lesné si vychutnají hit za hitem.
1: Naleju si nostalgii.

0: Je dobré mít se s kým probouzet.
1: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Do historie dnešního dne koukneme a pojí se to i s naším Brnem. Ano, na brněnském výstavišti byl zahájen první ročník mezinárodního strojírenského veletru a to právě dnes v roce 1959. Teď ale jdeme my z veletrhu za dalšími hity. Jsou pro vás připraveny. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: čas.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Všechny řidičky a řidiče zdravíme, pohodu přejeme. Na dálnici D1 byl uveden do provozu první moravský úsek, a to od Kývalky po Brno západ na 190. kilometr. A to právě dnes v roce 1972. Tak příjemnou cestu, pokud teď po D1 jedete a ladíte krokodýla, ať se vám bezvadně jede z hity krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že si vychutáváte ten největší hudební výběr z Krokodýla. Vám nabídneme za chvíli další hity, ale také bleskové reakce našich nejmenších dětí. Jsme se ptali, proč si ženy holí nohy?
1: Protože holky mají takový ty chloupky, jim to tam vadí a to chlapům to tam nevadí.
2: Aby byly hezký.
3: Aby mohli chodit ven, že aby nebyly hnusný.
4: Aby nemuseli nosit pončochaty, aby mohli nosit šaty.
5: Třeba kluci si je neholijou, protože chtějí mít dlouhý,
6: aby mohli nosit kraťase.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to,

Ve vysílání Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. No a mnozí z vás řešíte samozřejmě problém, pokud nenabíjíte, s drahým benzínem a naftou. No a Krokodýl má opět pro vás hektolitry benzínu a nafty. Ano, opět budeme soutěžit, rozdávat a možná právě vy dotankujete do své nádrže úplně gratis. Laďte Krokodýla, vyplatí se to. Benzín nebo naftu gratis rozdává Krokodýl. Kde vám teď Jarek Hemala přeje krásný poslech. Teď už

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.
1: Na všechno mám dost času,

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem pro mě, nesně mi ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.